0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To, co já mám nejradši na zvířátkách, na velkých i na malých, že jsou tak nějak spontánní, víte, pravdomluvná, víte, to se o lidech vždycky říct nedá. Já dovedu pochopit, když někdo není dost upřímný, nebo když někdo něco zatají, že
2: no občas... To věřím. Já jsem si vás tohle všimla na plovárně. Vždycky, když jdou kolem kočky, zatajíte dech.
1: No, tak to sem nepatří, Já mluvím vážně, podívejte, že dovedu pochopit, když někdo třeba je rezervovaný, chápete?
2: Jo.
1: Ale co bytostně nesnáším je, když někdo lže.
2: Jo, ale to já taky. Já jsem taky taková. Teda mě k tomu vedli od malička, že jo, maminka mi vždycky říkávala, Jiřinko, kdo lže, ten krade.
1: Mě maminka říkávala, Jiřinko,
2: no, teda ne, mě.
1: Mě říkávala, kdo krade, ten lže.
2: No to je podobný, prostě kdo krade, tomu není co věřit, no.
1: A víte, že mám někdy takový divný pocit, já jsem vám tuhle šel po Karlově náměstí a tam se hádala do krve parta usmrkánků,
2: jo.
1: Já povídám, co je děti, a kluk takový malej špuntně povídá, ale my jsme, pane, našli 5 korunů, teda bůra, a my jsme si řekli, že jí dáme tomu, kdo řekne největší lež, a nemůžeme se dohodnout, kdo teda řekl tu největší. Já povídám, děti, že se nestydíte. Lhát je odporné.
2: No,
1: podívejte se na mě, mě je přes 50 čuc a já jsem v životě nelhal ani v legraci.
2: No, a co na to ty děti?
1: Dali mi toho bůra. No.
2: Že v tomhle směru jakoby nám zaostávala výchova.
1: No, víte, ono, děti se mají vychovávat příkladem.
2: No právě.
1: Rozumím.
2: Rodiče by měli před dětma pořád lhát, aby vidělo to dítě, jak je to ošklivý.
1: No, to já bych neřekl. Bych řekl právě, že rodiče by měli dítěti pořád říkat pravdu, aby to dítě vidělo, jak je to krásný.
2: To je taky možné.
1: Rozumíte, protože co je to platný mluvit. Příklad je důležitý.
2: Jo.
1: Tatínek vysvětlí synkovi, že se nemá lhát, v tom někdo zazvoní, on řekne, Pepičku, jdi se podívat do toho, když je to domovní důvěrník, že nejsem doma.
2: No, to je pravda. Teda maminka ještě mi taky říkávala, jestli dovolíte, říkala, s poctivostí, Jiřinko, nejdál dojdeš.
1: Ano, to je krásný.
2: A tatínek vždycky k tomu přidával teda žertem, že když pojedeš na černo tramvají, tak tam budeš dřív. No, on byl takový filuta.
1: To je vidět, ano.
2: Takový čtverák.
1: No, tak můj tatínek, tak můj tatínek to tak daleko nedotáhl, on čtverák teda nebyl. Ale dost trojčil už, takže on mi říkal, tatínek mě říkal, synku, snad věřil, že jsem jeho, a on mi říkal, synku, pamatuj si, že pravda je jenom jedna.
2: Yeah.
1: Kdo lže, má daleko větší výběr.
2: No jo, no, ale podívejte se. Nakonec vychovali nás dobře.
1: Nás dva.
2: No jistě.
1: Jo,
2: já například nelžu ani dopravním orgánům.
1: Nelžu.
2: Zastaví mě třeba, jestli mi jela 120. Já nelžu, já se nevymlouvám a řeknu, ano, já jsem jela 120, pač jsem chtěla být doma rychle, pač mi blbnou brzdy. No jo,
1: ona se pravda dokonce vyplácí. Víte, já
2: jo,
1: jsem
2: kde?
1: Tom, ale jakože se rentuje, pravda.
2: Jo, takhle, to jo.
1: Já mám známý takový příklad, jo, nějaký Boučkovi. A ty mají 18-letýho syna, který ho vedou od malička k pravdomluvnosti. A on vám takhle přišel v pondělí pozdě v noci domů, oni na něj čekali, a kde jsi byl a tohle.
2: A
1: on poví,

0: Kde jsi byl?
1: A on povídá, ale u té rozvedené sousedky, tak jsme si... A maminka povídá, to seš hodný, a tatínek popad největší pán, ona povídá, přece bys ho netlouk, když nám říká pravdu, a on povídá, taky pak tlouk, netlouk, já mu dělám vejce na špeku, při tom tvým banánovým mlíku by to takhle dlouho nevydržel.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer, milí hosté. Srdečně vás vítám na 43. Televariete. No dnes by to mohl být docela hezký večer, protože můj partner se do této chvíle nedostavil. A v případě tom, že se nedostaví ani později, tak já bych konečně měla možnost ukázat vám, jak by se takovýto varietní program podle mého měl konferovat, že? Protože on je po každé...
2: Kdyby se mi byla... Kdyby se mi byla nestala taková prekérní věcička, tak bych se teď s chutí zasmál tedy.
1: Je tady tak.
2: Kolegyně, vy chcete ukazovat někomu, jak se konferuje varietní program? Vy chcete ukazovat, vy, která nemáte vůbec ponětí o varietních žánrech, vy, která se nevyznáte v základech artistické terminologie?
1: Cože já, že se nevyznám?
2: No bodej, já to vím. Já vás mám přečtenou, když to můžeme vyzkoušet veřejně.
1: No prosím, klidně.
2: Tak, kdo je to přízemní akrobat?
1: Přízemní akrobat, to je akrobat, který nemá vyšší cíle.
2: No, kdo je to žonglér?
1: Vedoucí pracovník, který rozděluje odměny.
2: Ano, tak kolegyně, prosím vás. Já to myslím vážně, prosím vás. Tak žonglér je artista, který vyhazuje předměty a blesku rychle je chytá, že? Taky existují skupiny žonglérské, jeden něco vyhodí a druhý hap, to se toho zmocní.
1: Ale takovou skupinu máme u nás v domě. Paní Žaloutková na železnou neděli vyhodila sporák a zmocnil se ho pan Rubeš z přízemí. Hap a už
2: on prosím vás, kolegyně, prosím vás, já to myslím vážně. Co je to antipod?
1: Antipod? To je prostředek proti pocení? Ne.
2: Antipod je taky žonglér.
1: Ale spocený. Ale... Ne.
2: Pracuje nohama.
1: Je jako fotbalisti.
2: No, tak dá se to tak říct, když je tu drobný rozdíl, protože antipodům se musí vždycky všecko podařit, zatímco u fotbalistů nám často stačí snaha a plné nasazení. Co je to? Já vám dám něco lepšího. Kdo je to kontorzionista?
1: To bude příslušník nějaký sekty.
2: Já vám pomůžu. Kontorzionista, taky se mu říká hadí muž.
1: O tak to už vím. To je normální Pražák, který se dokáže ve špičce dostat do autobusu.
2: Normální Pražák. Ne, to je skutečně s váma zoufalý. Normální Pražák si nedá nohu za krk.
1: Ale to je fakt. No. Normální Pražák si klidně počká na další autobus a nohu za krk, ať si dá mistr v dílně, to je pravda. Další otázka.
2: Co je to salto mortale?
1: Kritizovat ředitele.
2: Co je to hlavostoj?
1: Úděl manžela, který přinese domů výplatu.
2: Prosím vás, víte aspoň, co je to cirkus?
1: Jo, když ji nepřinese celou.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio
1: Jihlava. Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přítelkyně, co je vůbec nejtěžší na televizních zábavných pořadech?
2: Donutit diváka, aby věřil, že jsou zábavní.
1: No to taky, ale vůbec nejtěžší je to, že divák chce být stále překvapován.
2: No tak jak který? Diváka Hadrabu Ondino překvapila jeho manželka, když se díval u sousedky na noční zprávy a že by ho to potěšilo, to se zrovna říct nedá.
1: Podívejte, divák netouží být překvapován manželkou, zejména u sousedky, že jo?
2: To je pravda.
1: Divák chce být překvapován televizí.
2: No a není to tak? Televize někdy překvapí nejen diváky, ale i hlasatelku.
3: Pro dobrou sobotu, pro dobrou pohodu sobotního večera jsme pro vás připravili film 10 gramů štěstí. Přejeme příjemnou zábavu.
2: Pak běží film, jedna havárie, jeden pokus o znásilnění, dvě sebevraždy a navrch živelní pohroma. Objeví se hlasatelka překvapená od hlavy až k pasu a procedí.
3: Promítli jsme vám film 10 gramů štěstí. Do našich kin byl uveden v loňském roce.
1: No, no tak no. Televize. Takhle já bych to řekl. Podívejte se, kolegyně, televize často překvapí diváka, ale divák chce být překvapován mile, příjemně.
2: No, to je horší.
1: Rozumíte?
2: To bychom měli divákovi rozmluvit. Milý diváku, proč bychom tě měli překvapovat? Podívej, i příjemné překvapení se někdy obrací v pravý opak, rozumíš?
1: Všimni si diváku, tedy promiň diváku, že ti tykáme.
2: Já jsem si taky dovolila, promiň.
1: Všimni si diváku třeba svátku vánoční, že jo? Ono se řekne radostné svátky, jo? Manželka čeká koži a ty radostně překvapíš mlýnkem na mák.
2: No, nebo synek. Nebo synek ti prahne po skládacím kole.
1: Třeba.
2: No a pod stromečkem najde sebrané spisy Alojze Jiráska.
1: A z radostných svátků je Bílá hora, že?
2: Ne, nechtějte být překvapováni. Ono to štědrovečerní překvapování je taky někdy východ z nouze, že? Jako povídal pan Kořínek před svátkama, povídá, děti moje, to je hrozný, já pořád nevím, co dát mamince k Vánocům. A děti povídali, ale tati, no tak si vyber, řekni, co by, zeptej se jí, co by chtěla nejradši. A on povídá, blázní to, co pak radu.
1: No, to je riziko. Ano, vůbec. Hezky překvapil jeden můj známý Hajnej děti, tak na Štědrý den, a on měl 7 dětí. A oni natěšení odpoledne už, a on šel za hajovnu, vystřelil z brokovnice, vrátil se a podělal děti. Ježíšek se zastřelil.
2: Já mít 7 dětí, tak ho snad zastřelím taky sama. Ne, ale jeden to opravdu kolikrát myslí s tím překvapením hezky a nemusí to být ani o svácích, o Vánoci.
1: Ještě kdykoliv, ano.
2: A přesto nepotěší, víte? Mýho bratrance Káru si takhle zavolal jeho šéf a povídá mu, soudruhu, máš rád teplý pivo? A on to, no, to teda nemám. A on povídá, a máš rád přeplněný plovárně? Bo je to teprve ne. A šéf povídá, tak myslím, že tě příjemně překvapím. Já jsem ti dovolenou přeložil na prosinec.
1: No, že bratranec byl šokován, že?
2: No, toho šoklo.
1: No jistě, to je právě, že někdy opravdu i hezký překvapení se mění v šok.
2: No.
1: To například takhle v nemocnici na ambulanci přivezli dva pacienty současně a jak tak leží na chodbě na těch...
2: Márách?
1: Ne, na těch nosítkách, jo, tak jeden povídá tomu druhému, co se vám stalo? A ten druhý povídá, ale já jsem dostal zprávu, že má moje žena doma milence, jo, tak jsem letěl domů a ona tam byla sama. A to mě tak rozuřilo, že jsem popadl ledničku, nevím proč, a vyhodil jsem ji z okna a dostal jsem infarkt. A co vy? A ten druhý povídá, já jsem byl v té ledničce.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Já jsem tuhle dostala takový roztomilý dopis.
2: Ano.
1: Kdybyste dovolili, tak já bych ho tady přečetla.
2: Tady? No, no. Už jinak nedáte. Jo. Co to máte?
1: No ten dopis.
2: Aha.
1: Tak, milý je B a VD.
2: Co to je?
1: No to jsou zkratky, no, teda vím, naše iniciály. No, milý je B.
2: A jo, je B a VD, to jsme my dva no, jako no, živí. No.
1: Milý je B.
2: Člověk už má totiž z těch zkratek takový zmatek, že nepozná vlastní monogram.
1: No. Milý je B a VD.
2: U nás v mlékárně vyvěšou dokonce ve zkratkách takový cedulky, co mají ten den dobrýho na skladě. No. Třeba smet kešlech. Smetana kešleha, no.
1: Milý je B a VD.
2: Tam tuhle šel a tam stál kamarád před tou mlékárnou a slabikoval si TV a ROH televize a revoluční odborové hnutí.
1: Zřejmě pozvánku na nějakou přednášku, že?
2: Ne, Tvaroh tam měli na sebe.

0: mě to je jedno, já ten dopis znám, mě to nebaví.
1: Ne, ne, přečtěte ho, my jsme všichni napnutí jak šandy, přečtěte ho, no, buďte hodná holčička, no.
0: Milý
1: je. Já vám přijdu v sobotu nanosit uhlí.
0: Milý je, be, a ve...
1: Jestli máte vinej sklep, nanosím i víno. Tak čtěte, no.
0: Milý je, be... A vede.
1: To jsme my dva.
0: No, jmenuji se Káťa Donátová a přátelím se s Venoušem Králem. Nahráváme si spolu vaše pořady a pak to zkoušíme po vás. Rádi bychom uváděli v televizi, ale to asi nejde, nep nás neznají. Vaše Káťa, 7. třída ZDŠ.
1: To je opravdu roztomilý, to vám závidím.
0: Já jsem si myslela, co ty dvě děcka pozvat sem.
1: Co to?
0: Pozvat ty dvě děcka sem.
1: Sem, jako no. Na co?
0: No na co, no přenést na ně naše zkušenosti.
1: Ale kolegyně, vy si vážně myslíte, že se dají zkušenosti přenášet, že no se dají ne. Předávat? Kdyby to šlo, tak už se dávno nikdo nežení a nevdává. Helejte se. Sedněte si v plavkách do vosího hnízda.
0: No, zase já, jo.
1: A pak mě předejte tu zkušenost. My si spolu o tom můžeme potom popovídat, no. Můžeme si na to hačnout, teda já, vy spíš poškodíte. A vy mě na nejvejš dáte radu, abych se vždycky mrknul, do čeho si sedám.
0: No ano, no dám vám radu, ale radu vyvěrající ze zkušenosti, a to je na tomto podstatný. Helejte, u nás v ulici je nějaký nevrla. No, je to starší, zkušený pán. A ten jednou takhle šel do hospody, dal si pivo, upil doušek, už byl mezi dveřma a křik skrz ně, zelený nahoru. Pak si dal zase pivo, zase doušek, a už byl zase mezi těma dveřma a volal, zelený nahoru. A když už to udělal po třetí, no tak ten výčepní povídá, poslyšte mě, do toho teda nic není, ale co to má být? A nevrla povídá, no co by bylo? Mám na starosti brigádníky, vysazujou stromky. Zelený nahoru!
1: To je podle vás předávání zkušeností, takhle, jo? Prosím vás.
0: To je předávání zkušeností, protože na metodě nezáleží.
1: Jo, takže může ano. Mít předávání zkušeností i písemnou formu, jo? I písemně se dají podle vás předávat zkušenosti. Tak to mám pro vás tedy příklad z jedněch italských lázní.
0: Je?
1: Tam takhle před sezónou nechal farář namalovat na dveře kostela nápis Věřící pomněte, že vstoupit je do chrámu páně v šortkách a v tričku je stejný hřích jako svést manželku bližního svého.
0: Je.
1: A hned na druhý den tam někdo připsal Zkusil jsem obojí, nedá se to srovnat.
0: No.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslyšte, kolegyně, já bych vám řekl vtip rád, jestli můžu.
2: No.
1: Tak to přišel takhle člověk, tedy mužský to byl, přišel k lékaři, lékař si s ním pohovořil, prohlédl ho, pak se na něj tak koukne a povídá, poslouchejte člověče, nejste vy flegmatik? A ten pacient na to povídá, pane doktore, mně to jedno.
2: Aha, to byl ale mladší člověk.
1: Proč?
2: Že jo? Já mám takový dojem, že je poměrně dost mladých flegmatiků. No všimněte si jich v tramvaji, všimněte si jich v autobusu. Sedí tak nějak flegmaticky a dokonce některý i flegmaticky čtou.
1: Jo,
2: no.
1: A to i ve vlaku.
2: No.
1: Já jsem si všim, že nám hodně mládež čte takhle v těch dopravních prostředcích.
2: No, člověk by řekl, že sedí knihomol vedle knihomola.
1: Jo, no. Já jsem dokonce zaslech jednoho, jak říká druhýmu, pojď sem knihovole, co to čteš knihovole?
2: No jo, no. Ale aby jsme zase neházeli všechny mladý do jednoho pytliku, že jo. Oni některý nečtou v tramvaji.
1: No jistě.
2: Některý spějí. Jo.
1: To jsem si taky všiml, no. A čím víc je tramvaj plná, tak tím víc těch mladých flegmatiků spí a za bílýho dne.
2: A to je divný, ne?
1: Že jo?
2: Starýho člověka v tramvaji spát nevidíte.
1: No tak ono, ve stoje se špatně usíná taky, že jo?

0: aktivní dospívání, prosím vás, to i táta kolikrát vrazil ratolesti facku.
1: No, no, dneska by se napřed šel poradit s psychologem.
0: Že? No. A přitom, ale víte, když slyšíte a vidíte, jak mladí poslouchají hudbu,
1: jo,
0: no tak to byste řekla, že mají nervy ze železa.
1: No jistě, no decibely třesou panelákem.
0: Sousedi píšou výhružný dopisy, no, Národnímu výboru.
1: Ale mladí v tom kraválu študujou.
0: No to mě povídejte, já je obdivuju.
1: Já taky.
0: Stereobedny duněj na plný pecky. Yes, my baby, yes, my love. No. A oni se učí vlastivědu.
1: No. Pamatujete, my jsme poslouchávali hudbu potichoučku, takový to Moje srdce housle
0: Vlající šátek.
1: No, to bylo.
0: No, jo, no. My jsme taky, kolegyně, na rande chodili velmi často pěšky.
1: Jo.
0: To. Dneska, prosím vás, já jsem byl tuhle u známých, oni mají takového 16-letého syna.
1: Jo.
0: Musím říct, velmi zdvořilej chlapec, on přišel, povídá, promiňte, že ruším. Tatínku, prosím tě, neměl bys pro mě korunu na metro?
1: Jo.
0: A ten můj známý otevřel peněženku a povídá, bohužel, chlapče, nejmenší, co mám, je 50 korun. A ten kluk povídá, to nevadí, tatíčku, tak mi dej, já si vemu taxíka.
1: Ale tak, my dva si zrovna stěžovat nemůžeme na děti.
0: Na děti? Nemůžeme stěžovat na děti. To ne, to by nám ty děti dali.
1: No jo.
0: A nakonec... Nakonec já, víte, na mě jsou mi děti hodný, to jo. Musím říct, jsou hodný, opravdu. Mě dokonce slíbili, až budu starý, že se mi postarají o domov.
1: Důchodců.
0: Patří. Ale já kdykoliv přijdu domů, víte, z práce, tak oni už jsou okolo mě a už mě postrčejí šamrdli a říkají, tatínku, odpočiň si, než půjdeš pro uhlí. A...
1: No, tak. Moje dítě je na mě taky hodný.
0: Jo.
1: Všechno za mě udělá. I dluhy.
0: Víte, já si myslím, že nejdůležitější je, že ty děti s námi mají trpělivost.
1: Jo. A že pro nás mají pochopení.
0: No. Teď... Za malej ždibec tolerance
1: jim přenecháme konto v bance.
0: A 3+1 z loďí.
1: A auťák, ať si užijí.
0: A budem bydlet na venku.
1: A starat se jim o fenku.
0: A budem bydlet na kleti.
1: A starat se jim o děti.
0: A budem schánět jehněčí.
1: A to je možná přesvědčí,
0: že i rodiče jsou
1: k něčemu dobrý.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: I letos na podzim mi buší.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Promiňte, ale ta modrá opona měla být teď zrovna už nahoře a není, tak se... Opona. Opona. No tak je tam někdo u té opony? Haló?
2: No co má být?
1: Promiňte, já jenom, že tahle opona, tahle modrá, měla už být nahoře, že?
2: To je možný. No. On vedoucí oponář si odskočil zatelefonovat manželce.
1: To jo. A co vy?
2: Já jsem rozvedený.
1: No.
2: A jim?
1: No to slyším. Prosím vás, buďte tak moc hodný a vy byste to udělat neuměl.
2: Co?
1: Vytáhnout oponu.
2: Paní.
1: Co?
2: To je tak snadný, že by to dokázal intelektuál.
1: No tak.
2: Vím, že na vytahování je tady vedoucí, víte?
1: Aha.
2: Já jsem jenom na spouštění, já jsem mladší oponář.
1: Mm. No.
2: Na spoušti má jenom na pokyn, paní.
1: No. A především jste velmi neochotnej, že jo?
2: Podívejte, tohle to mě neříkejte. To kdyby tady byl Véďa, kdyby vydal pokyn, já vám tu oponu třeba rozkmitám.
1: Ale výborný, jenomže ten váš Véďa tady není, ta opona musí být nahoře, tak přemýšlejte.
2: K čemu mě to navádíte?
1: Co?
2: Co pak? Co pak to se hodí, aby podřízený oponář přemýšlel? Já začnu přemýšlet. No. Mně napadne, že ta opona má být opravdu nahoře a zblbnu a půjdu ji vytáhnout. Tam je nápad.
1: Ty sem, ale pochopte, když to neuděláte, tak bude malér.
2: To bude malér vedoucího oponáře.
1: No jo, ale vy byste mu mohl zabránit.
2: A proč bych to dělal?
1: Poslyšte, je vám snad jasný, co se může stát?
2: Aby ne.
1: No.
2: Může se stát, že budu konečně vedoucím oponářem.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V Praze je takový ústav, jmenuje se Zahraniční ústav československý. A ten měl jubilejní rok 60 let, se stará a navazuje kontakty s našimi rodáky po celém světě. A my jsme nejdřív prostě byli vysláni na různá místa, tedy na světě, můžu říct, protože Matuška, Chladil a tak dál byli až v Americe. A my jsme se dostali s Jiřinou Bohdalovou mezi Čechy do Vídně. Protože tam se rekrutují vídeňští Češi, jsou nejvíc z Jižní Moravy, tak tam poslali mě. Oni jsou taky v Americe z Jižní Moravy Češi, no, ale tak co? Tam je Chladil, no. Ty jsme byli, bylo to ohromný prostě. Bylo to pod záštitou velvyslance Kadnára, jeho paní Natálie. Ohromně se k nám chovali. Všecko bylo bezvadný. My jsme odúčinkovali a měli jsme jeden den volna. A ty děvčata, které se mnou byly, tak hned prostě... Kde jsi, jaký hrad, nebo tohle, Schönbrunn a tak dále. To mě nic neříká, tohle hrady, a to je mrtvý už pro mě. Já mám rád slovesný umění. A tak jsem tak šel a koukal jsem po různých biografiích na Jupam. A to je ono. Našel jsem, co jsem hledal. Tam bylo napsáno takový prostě, už ten nápis, Schöne Katze, Puci, Muci. Prostě takový, no potím obrázky. No ještě daleko zajímavější na těch vorách, to vám okamžitě nebudu povídat. Tak jsem si řekl, ale je to hodno tohleto socialistického člověka? Socialistického umělce? Nějaký rakouský čuňačinky? Tak jsem už se odebíral zpátky do hotelu, zase jsem si říkal, no jo, ale já vlastně nevím, čím mám opovrhovat. Musím to předvídavý lidé, s čím nesouhlasím. To, jak jsem váhal, si mě stalo osudným, pak jsem si říkal, no, tu už mám co dělat. A v líce mně se zdálo, že to je nějaký strašně laciný. Já jsem se zpět o biograf a tam hráli Hrady a zámky na Loáře. Takže jsem se neskazil, ale poučil. To byla to otrava.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Vážení přátelé, promiňte, ale mám jedno důležité hlášení. Voláme majitele vozu zaparkovaného před divadlem ABN 8633. Opakuji, ABN 8633, je to banánově žlutý Chrysler. To jste vy? Tak se klidně posaďte, nic se neděje. Já jenom prosím vás, že máte na zadním okýnku máte dvě nové detektivky, tak jsem se chtěl zeptat, vy máte známosti v knize někde, nebo že byste pak na mě počkal po skončení.
2: Co? S kým to tady rozmlouváte?
1: Ale seznámil jsem se s takovým roztomilým člověkem, který má, jak se zdá, konexe, víte?
2: A vy něco potřebujete?
1: Já, no tak potřebuju... Co? Potřebuji splašit něco pro svou sestru.
2: Jo.
1: Nepila, hrabala, párala.
2: A dejte pokoj.
1: Co dejte pokoj?
2: No jak dlouho?
1: Jak dlouho co?
2: No jak dlouho vaše sestra nepila a potom hrabala a párala? Není ona trošku...
1: Myslíte vyšinutá?
2: Ne, to by mě ve snu nenapadlo. To já jsem si jenom myslela, jestli není krapet psychicky cáklá nebo tak.
1: Abych si tedy vyprosil, abyste takhle mluvila o mý sestře. To tedy dovolte, to takhle já o vaší sestře nemluvím nikdy.
2: To ani nemůžete. Moje sestra je úplně normální.
1: No až na to, že šilhá.
2: No tam, nepatrně.
1: Já bych řekl dost. Já jsem vedle ní seděl na vaší svatební hostině.
2: No a?
1: Celou dobu jedla z mýho talíře.
2: To. To vám mohlo jedině prospět. Rozhodně už jim nemůžete tvrdit, že moje sestra hrabala nebo párala.
1: Ale já nic takového netvrdím. Ale... Vy si myslíte tohleto o mý sestře.
2: A vy to vím od vás.
1: Ale houby víte, já říkám, že nepila, ale...
2: Hrabala a párala.
1: Ale já říkám, že pro ní schání... No. Já mluvím o literatuře, jestli vám to cizí slovo cizí, tak mluvím o knihách.
2: No jistě, o knihách. Jo, promiňte, já myslím, když nedáte sestře cucnout, takže ona potom hrabe a párá.
1: To jsou autoři.
2: Knihy.
1: No právě, no já ne, já už jich několik mám, ale sestra.
2: Jo, no tak to já bych vám mohla ale sehnat, já mám známýho v knihkupectví.
1: Fakt?
2: No, jistě, no to byste tady byla hodná. Na představení.
1: Tady je, no. A ještě řekněte, že je tady vozem.
2: No jistě vozem.
1: No tak ten je tam, kde má žlutýho Chryslera.
2: Ale kde pak? Ten můj sedí tamhle a má šedivýho Trabanta.
1: On nemá Chryslera?
2: Chryslera. Milý kolego, knihy. Knihy se neprodávají na váhu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V poslední době se nám několikrát stalo, že se na nás diváci obrátili s dotazy.
2: No, představte si to. Nás to pochopitelně velmi těší.
1: No, tak nás to přímo hřeje.
2: Ano, nás to hřeje. Ano. 2-3 dopisy a vypínáme topení a slíkáme se.
1: Některé z došlých dotazů se daly vyřešit nahlédnutím do naučného slovníku. Například divák Zejda se nás ptá, z čeho je třeba platiti kodaň.
2: No, tak to je dotaz, no. Že tady by se ptal, z čeho je třeba platiti kokodaň, že ano, tak to myslím z hnědejch slepic,
1: ano, ale... Ano, zatímco kodaň, že to ví každé malé dítě,
2: to je
1: hlavní
2: to,
1: město...
2: Toho. To je to hlavní město, to je hlavní, no. Že jo, prosím vás, podobné... Podobné dotazy nám, drazí přátelé, neposílejte.
1: Ne,
2: nám adresujte otázky, které vám klade život, že? Dotazy z oblasti citových vztahů.
1: Ano, nebo z oblasti pracovní morálky.
2: Prostě neptejte se nás, alespoň ne písemně, na věci, na které vám odpoví Akademie věd.
1: Tak.
2: My máme stejně s Akademií věd takovou dohodu, my dva, my, že nebudem fušovat do vědy a...
1: No a ona, že nebude pro legraci.
2: Jo, ano.
1: Takže bychom začali.
2: Tak teď už, prosím, konkrétní dotazy. Tak první dotaz poslal Alois Kadrnoška z Vysočan a ptá se nás, co soudíte vy dva, jako my dva, o létajících talířích?
1: To je zajímavá otázka.
2: No, tak nejde o otázku, nebo o odpověď, že jo, právě.
1: Jo.
2: O létajících talířích, stručně, my soudíme, že manželský spory by se měly řešit smírněji.
1: Jo. Bez použití nádobí, že?
2: Ano, tak no. Další dotaz.
1: Živačka Anna Tenká z Rachotína nám píše, že její manžel je 2 měsíce po infekční žloutence a že jí z opatrnosti nechce dát pusu. Ptá se nás, jak to je. Může se pacient po infekční žloutence líbat?
2: Může.
1: Může.
2: Může. Ovšem, pouze s dietní sestrou.
1: Zde se na nás obrací divačka Ptolemájová z Mikén u Opavy. Píše, nevím, čím to je, ale když manžel přijde z restaurace, nikdy nepoznám, je-li či není-li opilý. Neznáte způsob, jak to zjistit? To byste mohl vy, ne?
2: No co já, co to je? Mě chodí manžel domů opilý.
1: No, to je pravda, nechodí.
2: Takových způsobů je, přátelé, celá řada.
1: Jo, dávejte třeba pozor, jak vás manžel oslovuje. Když vás oslovuje v množném čísle, tak už vás vidí dvakrát.
2: Jedna paní si za tímto účelem koupila balónek a nechává manžela fouknout.
1: V tom je ovšem určité riziko. Uděláte to dvakrát, třikrát a manžel vám foukne na furt.
2: Jo, to je to. Jsou... Já bych ještě měl jednu poznámku. Jsou taky ženy, které nechávají své manžele v podobných situacích šplhat do 3. patra po okapové rouře. Tenhle test si ale dámy dobře rozmyslete, to záleží na tom taky, kolik by vám hodil vdovský důchod a tak.
1: Já si myslím, že nejhumánější způsob je pozorovat manžela, když se sléká. Pokouší-li se sundat kalhoty přes hlavu, tak už mu nenalejvejte.
2: A já tu mám další dotaz ženský. Paní Bémová píše, můj muž mluví celé noci ze spaní, co mám dělat? No, paní Bémová, to je jednoduchý. Zkuste ho nechat něco říct přes den.
1: Tohle se mi moc líbí. Tady píše nějaký Brůna z Černovsi. Moje žena má velmi ráda hrozny. Kdykoliv jsou na trhu, nosím jí je. To je roztomilý.
2: No.
1: Sdělte mi, zda nejsou stříkány nějakou jedovatou látkou.
2: Nejsou, je nám líto. Ten jed si budete muset obstarat jináč.
1: Další dotaz od diváka Krále z Opočna. Kdykoliv mi manželka žehlí kalhoty, mám je vyžehlené jenom ke kolenům. Co s tím? No, co s tím? Tak zkuste prodloužit

jsem netvrdil, že vidím všechno správně. Jako člověk mám dvě oči, jejich pohled někdy klame. A v hlavě mám zmatek často větší, než je zdrávo, když ta ozvěna tam uvěří.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
2: No, ono jako nedošlo.
1: Nedošlo?
2: Úplně.
1: Počkejte, když jste říkala, tady to je napsaný v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
2: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale dud, i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
1: Čistě jenom tak jako hypoteticky, nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
2: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
1: Jo, jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
2: No. Jenže nesvítilo.
1: Nesvítilo, ano.
2: No tak.
1: Ježiš, co zase?
3: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
2: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost. Helejte, já navrhuju trest smrti.
1: Ale ten byl zrušený.
2: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám. Jde chlípník jeden. Z prsta. Uchce. Víte?
1: Helejte se. Když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou. Rozumíte, že byste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
3: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
1: No, co vy na to?
2: Takhle.
1: Co vy na to?
2: No, takže zase není tak úplně ošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou bejval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu, co byste...
1: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
3: Ještě mě bolí baterka.
1: To pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
2: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykuríruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterými si jedině ženská dovede poradit. No tak pojď v roku. A kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No vám taky, pane majore, vám taky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Narodila jsem se nečekaně. Dne 11. července 75 dvěma sympatickým rodičům. Byla jsem krásné miminko. Vážila jsem 4 kila. Z toho 3,5 hlava. Maminka si mě brzy oblíbila a začala mě neuvěřitelně rozmazlovat. Koupala mě ve vaničce, kupovala mi řechtačky a abych měla každé ráno mateřské mléko o správné teplotě, spala ve sklepě na 7. schodě. Ale jinak se mi dostávalo od maminky tvrdé spartianské výchovy. Nezabalovala mě do plen, ale nechávala mě volně lézt po 4 po podlaze. A když jsem udělala nějakou tu loužičku, tak mě maminka zlískala, vymáchala mi v tom čumák a vyhodila na dvorek. Dneška jsem proto neobyčejně čistotné děvče. Když je například venku bláto, tak si třeba půl hodiny čistím podrážky na rohožce a pak teprve v úplně čistých holínkách skočím do postýlky k pešákovi. Můj tatínek byl veselá kopa. Když jsem byla malá, tak si pořád z maminky utahoval, protože věděl, že nejsem jeho. Když se mi narodil bratříček, byla jsem s tatínkem jednou na procházce a zeptala jsem se, jak vlastně přišel bratříček na svět. Tatínek se zadíval do mých zvídavých, nevinných dětských očí a řekl mi, že jej přinesl čáp. Řekla jsem mu, že se tatínku nestydíš, takovou máš doma hodnou a hezkou maminku a souložíš s čápama. Ve škole mě to hrozně bavilo. Naučila jsem se tam spoustu zajímavých věcí. Byla jsem nejlepší žák z celé třídy. Byla jsem primeros. Největší radost měl ze mne pan učitel dějepisu, za kterým jsem chodila po vyučování do zborovny, kde nás nakonec nachytal pan ředitel. Aby pana učitele nezavřeli, musel emigrovat do Ruska. Tam ale znásilnil hluchoněmou a pak jí přerazil ruce, aby to nevykecala. Po základní škole jsem krátce chodila do školy pro děti se zbytky zraku. Ale po prvních zkouškách jsem byla přeřazena do školy pro děti se zbytky mozku. Ani tuto školu jsem nedokončila. A tak jsem se rozhodla dát se na umění. Začala jsem hrát s banjo bandem, se kterým jsem se seznámila na zabíječce prasete Ivana Mládka. Tak to byl můj životopis s ohledem na můj umělecký vývoj.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No a teď může přijít zase jen klasické dílo Šimka a Grossmana, tentokrát s názvem Jak jsme chovali užitečné zvíře. V klokotu velkoměsta ztrácí člověk pomalu, ale jistě kontakt s přírodou. Zvláště v činžovním domě podléhá civilizaci více, než je zdrávo. Přepich není vše a televizní program stěží nahradí pohled plaché laně. Je pravda, že každému to nevadí, ale naše rodina, jež pochází z boubínské samoty, kde styk s okolním světem obstarával pouze jednou do měsíce listonoš, nesetkali se ovšem po cestě s medvědem, se nemohla s městským životem smířit. Vždyť nemít ve zdi houbu, nevěděli bychom ani, jak vypadá rostlina. Ale to vše se mělo změnit. Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro, a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička. Jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na Vinohradské třídě číslo 318 prase. Sehnat prasečí mládě nebylo zrovna lehké. Nevím, jaké s tím máte zkušenosti vy, ale v žádném obchodním domě pod svinčata nevedou. V Prioru dokonce dostal bratr za otázku máte prase od otilého prodavače facku. Teprve po 14 dnech se podařilo otci sehnat na Sedlčansku velmi levného pašíka od opilce na taneční zábavě. Pln radosti jej přinesl domů, ale dědeček, bývalý střední rolník, záhy seznal, že zvíře má jednu vadu, a sice červenku. Což, jak říkal, je u prasete vada dosti podstatná. V noci jsme tedy nepozorovaně pustili nemocné pod svinče do ulice a do rána jsme ho 6x zaháněli ode dveří, neboť si za ty 2 dny u nás obdivu hodně zvyklo. Teprve, když jsme posypali dveře pepřem, přestalo rýt pod Prahem a odešlo Vinohradskou třídou neznámo kam. Nové prasátko, které opatřil děda z JZD Křenov, bylo sice dražší, ale za to zdravé a přítulné. Dostalo jméno Bivoj. Zpočátku žil Bivoj ve vaně a nebýt toho, že jí rozšlápl, mohl v ní žít i dále. Takhle bylo samozřejmě nutno umístit čumíka jinam. Babička, přestože prase bylo její nápad, odmítala již po 3 měsících sdílet s ním komůrku. Upřímně řečeno nebylo divu, protože náhodný návštěvník by už jen stěží poznal, kdo je v pokojíku pánem a kdo pouze hostem. Také vůně šafránu, který babička po léta sbírala, byla přehlušena čímsi jiným, mnohem silnějším, nehledě k tomu, že partaj pod námi si stěžovala, že stropem cosi prosakuje. A tak se prase stěhovalo do dětského pokoje, jehož ksilolitová podlaha se zdála otci pro chov čuníka vhodná. Stěhování však bohužel neprošlo hladce. Bivoj, který si u babičky zvykl, odmítal její komůrku dobrovolně opustit. Marně ho bratr lákal na pomije a otec zezadu pošťuchoval stanovým kolíkem. Výsledkem bylo jen to, že se Bivoj po půl hodině nebezpečně nahrbil a přátelský kvikot se změnil v temné funění. Nutno říci, že nám nebylo do smíchu. Ze zdola bušil soused Pulchard smetákem do stropu. Na několika místech se mu podařilo naší provlhlou podlahu prorazit, takže také u něj v kuchyni to za chvíli vypadalo, jako by i on pěstoval prase. Když Bivoj několikrát zahrabal přední prackou, snažila se maminka odvést nejmenší děti a babičku do bezpečí, neboť, jak říkala, přijdou horké chvíle. Nemýlila se. Kňour, který zřejmě babičku po 3měsíčním soužití považoval za svoji družku, jí nemínil pustit. Začal kroužit zběsile po komůrce a nabíral neuvěřitelnou rychlost.

0: že ho náš otec udeřil prasečí nohou do čela. Mezitím v komůrce o patro výš bylo dusno jak v aréně. Nevím proč, snad ze vzteku, zapíchl otec praseti stanový kolík zákeřně do boku. Zdivočelý bivoj, chtěje se zbavit bodce, začal se třít při běhu o stěny a nebral na nás ohled. Bratra Karla téměř zazdil. Když se ve dveřích objevila sestřenice v červené sukínce a oknem od naproti zazděl zvuk kastanět, probudila se v praseti španělská krev. Vyrazilo ze dveří, trochu je zvětšilo a skleněnou výplní se dostalo celkem snadno do ložnice. V tu chvíli už ani babička nevěřila tomu, že chováme užitečné zvíře. Po kratší poradě jsme se rozhodli ložnici obětovat. Přistavili jsme ke dveřím skříň a zavolali řezníka. Přišel za chvíli a sebevědomě vstoupil s nožem do ložnice. Co se dělo uvnitř, nevíme dodnes, ale prase mělo zřejmě hned z počátku navrch. Řezník proletěl skříní mezi nás na chodbu, bez pláště, bez nožů a bez sebevědomí. Ani se nerozloučil a spěchal zpět do svého krámku, kde vyvěsil cedulku: prasata nezabíjím a vepřové nevedu. Pod to připsal inventura a začal si počítat kosti. Závěrem dovolte, abychom touto cestou poděkovali motostřelecké divizi majora Ticháčka za obětavou likvidaci užitečného zvířete a mistru Brázdovi, který náš byt uvedl do původního stavu, i když nejprve prohlásil, že je malířem pokojů a nikoli v chlévu.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička z Česka.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co je, haló, další.
2: Co říkáte?
1: No, co si přejete, chci vědět.
2: Já? Co jsem to chtěl?
3: Lístky do kina.
2: No,
1: to je mně jasné, ale na co?
2: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
1: No, to já vím také, ano. Ale na co chcete jít? Na jaký film?
2: Jo, na jaký film? Tak já jsem chtěl na ten italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
1: Včera, dnes a zítra?
2: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
2: Ne, jenom na zítra, protože na včera to už bych nesl, jo?
1: Na zítra.
2: A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. Jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
1: No ano, ale to hrajeme právě... sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
1: Ano, a to hrajeme právě, film v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. Ale můj to hraje taky v neděli ráno, že bych chtěl v neděli ráno. To ještě spím, že jo.
1: Tak na kdy teda to chcete?
2: Co říkáte?
1: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
2: Tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu.
1: Teda, dobře.
2: Co hrajete v sobotu?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Co?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
2: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a po zejtří?
1: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: Ano. A v pátek nehrajete nic?
1: Ano.
2: A co hrajete v pátek?
1: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: A v pátek odpoledne?
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete? Ale
1: teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
2: Tak to jsou asi přesrej, nebo co? Název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
1: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
2: Tak?
1: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
2: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozejtří, vidět, ano.
1: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, ano? V neděli ráno a pozejtří hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Já nebo ona mě podle říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho zrozumět, co vlastně hrajou. Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejtří. Na včera už nechci žádnej. A sobotu, neděli a v neděli ráno taky dva. No tak, já si to tam jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumíš? To dobrý, tak
1: jo. To trvalo.
2: No jo, no tak.
1: 114 korun mi dáte.
2: To je dobrý, tak.
1: To není dobrý, ještě 14 korun.
2: To jde mi ještě 20 korun. Ještě 14 zostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no. Buď jsem blbej já, nebo ona, teď se pošlu. Teď se s vámi kouknu. Teď se s vámi kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko.

Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. Obchod@radiojihlava.cz

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den. Trestat za nejzávažnější zločiny by mělo být možné i děti už od 13 let věku. Ukázal to průzkum, podle kterého hned 84% dotázaných souhlasí se snížením věkové hranice trestní odpovědnosti pachatelů ze současných 15 na 13 let, ale jen u závažných trestných činů, nikoli paušálně. Dávají tak za pravdu návrhu, který chce prosadit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
0: Jihlava aktuálně.
1: Modré zóny v Jihlavě už fungují v několika částech města a další lokality čekají změny, zatímco někteří obyvatelé regulovaných oblastí říkají, že po zavedení pravidel s nás zaparkují u svého domu. Lidé z velkých sídlišť upozorňují, že problém s nedostatkem míst může zůstat. Další rozšíření město chystá například na Královském Vršku. V Paříži začal od včerejška platit zákaz jízdy na elektrických koloběžkách bez helmy a reflexních prvků. Nová pravidla, která ve francouzské metropoli a přilehlých předměstích vstoupila v platnost už v pátek, město zavedlo po výrazném nárůstu nehod. Platí rovněž pro segveje a hoverboardy, které se podle pařížské policie těší čím dál větší popularitě.
0: Sport.
1: Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezony byl vyhlášen Tomáš Satoranský, 34-letý rozehrávač, který opustil po 4 letech Barcelonu a pro nový ročník posílil Hapoel Tel Aviv, se vrátil na trůn po 3 letech a 9. triumfem v anketě si upevnil pozici nejúspěšnějšího hráče historie.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné ráno vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska je neděle a je 9. srpna. No a máme tak před sebou skoro celý den. No a já doufám, že si jej společně náležitě užijeme. Jednak tady máme lehce po 9. hodině a tak začíná další dopoledne s Fugasem na Rádiu Jihlava. Dneska budu opět servírovat písničky, zajímavosti a zábavu. A tak si třeba řekneme, na co se můžete těšit. Tak třeba na to, že se brzy vrátí vedra, a to včetně těch supertropických. A taky si řekneme, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A samozřejmě toho bude ještě mnohem více. Podrobnosti se dozvíte, když budete s námi i nadále poslouchat Rádio Jihlava. Přeji tedy všem dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu, dobrou zábavu a posílám hned první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Krásnou a pohodovou neděli, ještě krásnější den při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. No, tak máme dneska 9. srpna, to nám to krásně utíká, a tak se můžeme třeba podívat, kdo dneska slaví svátek. Kalendář říká, že jsou to Roman, Romeo, Romul, Romulus a Ratibor. Přejeme tedy všem oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte nedělní dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je 9. srpna.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Od úterý 11. srpna 2026 začne třetí etapa prací na Brněnské ulici. Nejdříve se ráno pro veřejnost otevře opravená druhá etapa Brněnské ulice, a to od vjezdu do zoologické zahrady kolem psychiatrické nemocnice až ke křižovatce Okružní. No a následně bude uzavřen třetí úsek, a to od křižovatky Okružní u hypermarketu Tesco až k nové okružní křižovatce s jihovýchodním obchvatem u Heledína.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. No a my se můžeme podívat, jaké pranostiky platí pro ten dnešní den. Tak jedna říká, na svátek Romana teplo je už od rána. Nebo na svatého Ratibora červená se rebarbora. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. Obchod@radiojihlava.cz

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěknou neděli. Částečné zatmění slunce doprovázené speciálním programem a odborným výkladem bude možné ve středu večer pozorovat na řadě míst po celé zemi. Mimořádný vesmírný jev mohou zájemci sledovat nejen na hvězdárnách a v planetáriích, ale třeba i na letišti nebo na terase ještěckého vysílače. Odborníci upozorňují, že při pozorování slunce je třeba si chránit oči speciálními brýlemi či filtry.
0: Jihlava aktuálně.
1: Také dnes vás v jihlavském podzemí čeká interaktivní dobrodružství inspirované dobou 30leté války. Během přibližně 45 minut budou malí i velcí návštěvníci odhalovat stopy minulosti, plnit úkoly a společně rozkrývat tajemství ukrytá hluboko pod městem. Prohlídky začínají v 17, 18, 19 a ve 20 hodin. Doporučený věk dětí je od 8 let a děti se mohou zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby. Japonští představitelé v Nagasaki, které si dnes připomíná 81. výročí svržení americké atomové bomby, varovali jaderné velmoci a státy spoléhající se na jaderné odstrašení před vyšším rizikem války s použitím jaderných zbraní. Současně vyjádřili odhodlání zabránit tomu, aby se podobná tragédie kdykoliv v budoucnu opakovala.
0: Sport.
1: Týden po životním pátém místě obsadil plochodrážní jezdec Jan Kvěch v další Grand Prix 11. místo. Z pozice náhradníka zasáhl v Rize v seriálu Mistrovství světa do 7. závodu za sebou, ale vylepšit průběžnou 13. pozici v celkové kvalifikaci se mu nepodařilo.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné nedělní a pohodové dopoledne vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas, který se mimochodem těší na to, že i po 10. hodině budeme společně trávit nedělní čas ve vlnách 101.1 FM. Jinak samozřejmě, že i v této hodině mám pro vás výběr těch největších světových, ale i domácích hitů a také spoustu zajímavostí. Třeba se mrkneme, co zajímavého se kdy událo právě 9. srpna. A taky si dáme praktické rady pro zahrádkáře. Více už se dozvíte za malou chvíli. Z Vln 101.1 FM, tak si na to počkejte a já přeji hezkou neděli.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Posloucháte, dámy a pánové, nedělní dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a my se můžeme podívat, co kdy přinesl datum 9. srpen. Tak třeba v roce 1891 na pustevnách v Radhošti vznikla vůbec první ubytovna. Taková krčma to byla tenkrát. V roce 1896 první kinematografické představení v Brně. V roce 1908 první utkání ve vodním pólu a první plavecké závody. Také v Brně. V roce 1967 československá vláda se rozhodla opustit verzi podpovrchových tramvají a vybudovat v Praze metro. V roce 1968 rozlobený Leonid Brežněv připomněl Dubčekovi neplněné sliby. V roce 2006 pět ozbrojených lupičů v policejních kombinézách přepadlo u Slavkova u Brna vůz bezpečnostní služby a ukradlo přes 77 milionů korun.
1: S cizí ženou v cizím pokoji, zdá se, že tu pro mě končí. Jeden flám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojí.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska neděli, je 9. srpna a vy posloucháte dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem. I dneska se nám rodili slaví. Třeba zpěvačka Eva Pilarová, herečka Dana Vávrová, zpěvák Aleš Brichta, ale taky třeba americká zpěvačka Whitney Houston. No a pokud i vy jste se někdo narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Příjemné nedělní dopoledne přeje Rádio Jihlava, tím pádem také Fugas.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Polovina prázdnin je v Praze jedním z vrcholů turistické sezóny a to se podepisuje samozřejmě také na památkách. Jednou z těch nejnavštěvovanějších asi je Karlův most, který je doslova narvaný k prasknutí, a to nejen návštěvníky, ale i různými stánky. A jak ukazují záběry, dokonce není vhodný ani pro snahu dostat se co nejrychleji z jednoho břehu na druhý, protože jak je nacpaný, tak je to spíš horší než lepší.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Jaké je to stát na druhé straně barikády? Teď na vlastní kůži zažije jihočeský státní zástupce. Před soudem se bude zpovídat stírání nezletilých synů. Těm měl bezdůvodně sprostě nadávat, fackovat je a jednoho z nich dokonce skopal na náměstí v Českých Budějovicích.
0: Jihlava aktuálně.
1: V úterý bude hotová oprava ulice Hradební a Brněnské v úseku mezi ZOO a křižovatkou s Okružní ulicí. Celý úsek bude plně průjezdný. Po ukončení této uzavírky začne třetí etapa opravy v úseku od křižovatky s ulicí Okružní u Teska až po novou okružní křižovatku v Heleníně. Rakovina prostaty, kterou trpí bývalý americký prezident Joe Biden, se rozšířila do dalších částí jeho těla a působí mu bolesti. Uvedl to v pátek jeho syn Hunter Biden. Nejstarší prezident v amerických dějinách přesto zůstává aktivní a dál se vyjadřuje k aktuálnímu dění v USA.
0: Sport.
1: Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi přišel o otce, který byl jeho hlavní oporou od začátku kariéry a provázel ho i jako agent. Jorge Messi zemřel po dlouhé nemoci ve věku 68 let.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a tím pádem posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska s datem 9. srpen. Máme krátce po 11. hodině a tak nás už za chvilku čeká informace o tom, jak může muž získat srdce ženy, i když mu je už víc než pade. No, dozvíte se na 101.1 FM už za malou chvíli. Teď vám jen popřeji pohodový poslech a pošlu za vámi další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, nedělní vysílání Rádia Jihlava.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Tak jemu 50 let a víc, asi 30 let už nerandil a online svět ho spíše děsí. Jak být mužem, který novou ženu dokonale okouzlí? No, jak se chovat a co říkat? Žena ocení muže, který umí naslouchat. Ví, kam chce vést svůj další život a projevuje dostatek iniciativy. Chce to prostě jenom být klidný, vyrovnaný a rozvážný, nenechat se ničím rozhodit, nabízet spoustu energie, naslouchat a hlavně udržovat oční kontakt.

Máme neděli, milí posluchači Rádia Jihlava, a to s datem 9. srpen. Přestože extrémní vlna veder v Česku teprve skončila, další epizoda horkého počasí může velmi drzy dorazit. Meteorologové totiž předběžně varují, že už ode dneška budou teploty na většině území opět stoupat nad tropickou třicítku. No a modely navíc naznačují, že vedra mohou přetrvávat po většinu příštího týdne.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho nedělní dopolední vysílání s Fugasem. První polovině srpna je ideální čas pro zahradníky, kteří chtějí zahrnovat do své úrody různé druhy zeleniny a plodin. No a tak jsou zde některé doporučení, jak správně pracovat na zahradě v tomto období. Tak třeba v první půlce srpna je ideální čas pro sklizeň česneku a cibule. A srpen je také poslední měsíc léta, kdy se mohou vysadit časně dozrávající plodiny, které vyžadují noční chlad. Zahrádkářský servis.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Řízení od 17 let si v Česku získává stále větší oblibu. Od zavedení systému L17 na začátku roku 2024 získalo řidičské oprávnění skupiny B v tomto režimu téměř 72 500 lidí. V posledních měsících navíc podíl 17-letých řidičů mezi novými držiteli oprávnění překročil 30%.
0: Jihlava aktuálně.
1: Zítra začne první etapa opravy Žižkovy ulice. Přibližně na 2 týdny bude uzavřen úsek od čerpací stanice Ono okolo Hřbitova a Krystalu až ke krajskému úřadu kraje Vysočina. Uzavírka bude platit pro veškerou dopravu, včetně dopravní obsluhy. Dron včera vnikl z Rumunska do bulharského vzdušného prostoru a explodoval poblíž plynovodu. Bezpilotní letoun podle bulharského premiéra Rumena Radeva nesl velké množství výbušnin. Bulharské ministerstvo obrany později oznámilo, že zařízení bylo nejspíš ukrajinské. Kyjev přislíbil prošetření incidentu.
0: Sport.
1: Tyčkařka Nicole Krutilová je juniorskou mistryní světa. V USA vyhrála výkonem 445 cm. Navázala tak na 8 let staré zlato Amálie Švábíkové z mistrovství světa juniorů v Tampere. Bronz přidal desetibojař Adam Juliš, jenž si ziskem 7877 bodů vylepšil osobní rekord.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásný den, milé dámy a milí pánové, dobrou chuť, pokud právě obědváte. Dneska máme 9. srpna a taky máme pravé poledne. Připomínám, že jste se dobře naladili na vlny 101.1 FM, tedy vlny Rádia Jihlava, a Fugas vám přeje pohodový poslech. Jinak i během této hodiny si budeme povídat třeba o tom, že řidiče v Jihlavě čeká další dopravní peklo. Tak si na podrobnosti určitě počkejte, jinak přeji všem klidný a pohodový nedělní poslech.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

0: Posloucháte nedělní program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: V krajském městě pokračuje oprava průtahu. Dělníci se opět posunou o část blíže k Helenínu. Kromě toho začne hned zítra první etapa oprav Žižkovy ulice. A to bude peklo.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

0: Posloucháte, dámy a pánové, nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, no a právě v tuto chvíli na vás čeká pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
0: Boženo!
2: No?
0: Musím se ti s něčím přiznat. Byl jsem ti nevěrný.
2: Jo, já tobě taky.
0: 1. apríl!
2: Já 9. září.
1: Naslyšenou u další pohádky.
3: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Je totiž neděle a mám dost času. Ano, ano, je neděle, vy posloucháte Rádio Jihlava a na vás právě teď čekají čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrak, zajímavosti doby a aktuality ze světa hudby.
0: Britský zpěvák Rod Stewart musel pouhých několik hodin před plánovaným začátkem odvolat své vystoupení, a to v kanadském Niagarském vodopádu. 71letý interpret se na místo v kasinu Wolfview Casino Resort nemohl dopravit kvůli technické závadě na podvozku letadla, která znemožnila let.
2: Rádio Jihlava.

Na jubilejním koncertě uspořádaném k nedožitým 60. narozeninám Ivety Bartošové se mezi hosty objevila také zpěvačka Leona Machálková. Ta při této příležitosti sdílela své vzpomínky na společně strávené chvíle i na to, jak na svou kolegyni nahlíží s odstupem let. Podle Machálkové je velmi pozitivní, že skladby Bartošové z rádií nevymizely a stále oslovují široké spektrum posluchačů.

0: Zpěvák a skladatel Michal David není jen oblíbeným skladatelem, ale působí i jako producent. Pro české publikum si přichystal něco opravdu velmi zajímavého. Připravuje totiž první tuzemský koncert Gérarda Depardieu. Tradice francouzského šanzónu je pro Michala Davida celoživotní inspirací.
1: Zatrak, zatrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

říci, mám světlo, jemuž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vhod. Přišlo mi to, přišlo vhod, že usnula z tu nepřekvapení.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den. Trestat za nejzávažnější zločiny by mělo být možné i děti už od 13 let věku. Ukázal to průzkum, podle kterého hned 84% dotázaných souhlasí se snížením věkové hranice trestní odpovědnosti pachatelů ze současných 15 na 13 let, ale jen u závažných trestných činů, nikoli paušálně. Dávají tak za pravdu návrhu, který chce prosadit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
0: Jihlava aktuálně.
1: Modré zóny v Jihlavě už fungují v několika částech města a další lokality čekají změny, zatímco někteří obyvatelé regulovaných oblastí říkají, že po zavedení pravidel s nás zaparkují u svého domu. Lidé z velkých sídlišť upozorňují, že problém s nedostatkem míst může zůstat. Další rozšíření město chystá například na Královském vršku. V Paříži začal od včerejška platit zákaz jízdy na elektrických koloběžkách bez helmy a reflexních prvků. Nová pravidla, která ve francouzské metropoli a přilehlých předměstích vstoupila v platnost už v pátek, město zavedlo po výrazném nárůstu nehod. Platí rovněž pro segveje a hoverboardy, které se podle pařížské policie těší čím dál větší popularitě.
0: Sport.
1: Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezony byl vyhlášen Tomáš Satoranský, 34-letý rozehrávač, který opustil po 4 letech Barcelonu a pro nový ročník posílil Hapoel Tel Aviv. Se vrátil na trůn po 3 letech a 9. triumfem v anketě si upevnil pozici nejúspěšnějšího hráče historie.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posledních 60 minut na rádiu Jihlava s Fugasem je před námi. Stále je neděle 9. srpna a vy se kromě spousty skvělých hitů v této hodince můžete těšit třeba na informaci o tom, že se můžete stát Harry Potterem. No, tak si na podrobnosti určitě počkejte. Já všem přeji pohodovou neděli a posílám další hity pro váš pohodový poslech.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: jste dobře naladěni a to na vlny 101.1 FM.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Mám pro vás takový tip na zajímavý výlet. V pražských Letňanech se mohou zájemci ponořit do světa Harryho Pottera. Zhruba na 3/4 roku se zde na svém světovém turné totiž zastaví výstava nazvaná Harry Potter The Exhibition. Výstava nabízí vtažení do děje a prostředí z filmu Harryho Pottera a to podle předlohy spisovatelky J.K. Rowlingové. Mezi exponáty je například první vydání knihy této spisovatelky Harry Potter Kámen mudrců.
2: Já včera ještě nosil blázna šat,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák se hájí u soudu. Je pravda, že jsem manželku slovně urážel, ale není pravda, že jsem ji přitom napadl fyzicky. Nebylo to možné. Byl jsem totiž zrovna schovaný pod postelí.

Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava dneska s datem 9. srpna a my se právě na toto datum teď půjdeme podívat do pražského Klementýna a zjistit, jaké v tento den naměřili teploty. Zatím nejtepleji bylo 9. srpna v roce 1992, kdy bylo 35,8. Naopak nejstudenější 9. srpen byl v roce 1916, to bylo jen 8 stupňů. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 19,6.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: Jste dobře naladěni a to na vlny 101.1 FM. No a to je všechno, co vám Fugas mohl dnes nabídnout, protože už je připravena moje kolegyně Katka, která vám bude dělat milou společnost celé nedělní odpoledne. Já se loučím a těším se na vás zase zítra v 11 dopoledne. A do té doby, čau bas Fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých frek.

0: letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Pěknou neděli. Částečné zatmění slunce doprovázené speciálním programem a odborným výkladem bude možné ve středu večer pozorovat na řadě míst po celé zemi. Mimořádný vesmírný jev mohou zájemci sledovat nejen na hvězdárnách a v planetáriích, ale třeba i na letišti nebo na terase ještěckého vysílače. Odborníci upozorňují, že při pozorování slunce je třeba si chránit oči speciálními brýlemi či filtry.
1: Jihlava aktuálně.
2: Také dnes vás v jihlavském podzemí čeká interaktivní dobrodružství inspirované dobou 30leté války. Během přibližně 45 minut budou malí i velcí návštěvníci odhalovat stopy minulosti, plnit úkoly a společně rozkrývat tajemství ukrytá hluboko pod městem. Prohlídky začínají v 17, 18, 19 a ve 20 hodin. Doporučený věk dětí je od 8 let a děti se mohou zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby. Japonští představitelé v Nagasaki, které si dnes připomíná 81. výročí svržení americké atomové bomby, varovali jaderné velmoci a státy spoléhající se na jaderné odstrašení před vyšším rizikem války s použitím jaderných zbraní. Současně vyjádřili odhodlání zabránit tomu, aby se podobná tragédie kdykoliv v budoucnu opakovala.
1: Sport.
2: Týden po životním pátém místě obsadil plochodrážní jezdec Jan Kvěch v další Grand Prix 11. místo. Z pozice náhradníka zasáhl v Rize v seriálu Mistrovství světa do 7. závodu za sebou, ale vylepšit průběžnou 13. pozici v celkové kvalifikaci se mu nepodařilo.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Víkend v plném proudu je po 14. hodině, no a z Rádia Jihlava už vás taky zdraví Milan Krobot, no a za malou chvíli zamíříme přímo mezi naše nejmenší posluchače. No a čím jsme je potrápili tentokrát, tak to prozradím za malou chvíli. Do té doby další hity, tak si užívejte parádní neděle.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

0: kousku s kamarádama a pak se opiju pivama.
1: Protože chlapi jsou moc líní.
2: Mámka se chce dívat třeba na něco jiného a když nemá třeba jí dva televize, tak jde chlap do hospody na hokej a tam se ještě k tomu dá pivo.
3: To protože chcou být chvilku sami nebo s kamarádama, chcou být na chlastaní.
4: Tak to slyšíte sami, tolik naši nejmenší posluchači. Když jsme se ptali dětí na to, proč chodí chlapi do hospody, tak pokud náhodou jihlaváci někam vyrážíte, tak to moc nepřežeňte.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Medvěd si koupí nové boty, jde po lese, šlápne na žábu, ta vytřeští oči a medvěd říká: to čumíš, co? No prostě mám nový boty.

Hezké nedělní odpoledne, jste s rádiem Jihlava, no a my už za malou chvíli zavítáme sem k nám do kraje a podíváme se do Třebíče. Tam se totiž plánuje další oprava povrchu vozovky. Kde a kdy, tak víc o tom za malou chvíli.

0: Na Rádiu Jihlava už teď míříme taky pohledem sem k nám do kraje a míříme přímo do Třebíče. Z důvodu plánované opravy povrchu vozovky v ulici U Kuchyňky dojde totiž v pondělí od 10. srpna do pondělí 31. srpna k úplné uzavírce dotčeného úseku, a to v délce 500 metrů. Stavební práce budou rozděleny do dvou etap, no a pro řidiče i autobusovou dopravu jsou stanoveny objízdné trasy a dočasné změny v obsluze zastávek. Tak s tím v Třebíči počítejte, pevné nervy. No a vám všem šťastnou cestu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Už asi nie si.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Jaké je to stát na druhé straně barikády? Teď na vlastní kůži zažije jihočeský státní zástupce. Před soudem se bude zpovídat stírání nezletilých synů. Těm měl bezdůvodně sprostě nadávat, fackovat je a jednoho z nich dokonce skopal na náměstí v Českých Budějovicích.
0: Jihlava aktuálně.
1: V úterý bude hotová oprava ulice Hradební a Brněnské v úseku mezi ZOO a křižovatkou s Okružní ulicí. Celý úsek bude plně průjezdný. Po ukončení této uzavírky začne třetí etapa opravy v úseku od křižovatky s ulicí Okružní u Teska až po novou okružní křižovatku v Heleníně. Rakovina prostaty, kterou trpí bývalý americký prezident Joe Biden, se rozšířila do dalších částí jeho těla a působí mu bolesti. Uvedl to v pátek jeho syn Hunter Biden. Nejstarší prezident v amerických dějinách přesto zůstává aktivní a dál se vyjadřuje k aktuálnímu dění v USA.
0: Sport.
1: Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi přišel o otce, který byl jeho hlavní oporou od začátku kariéry a provázel ho i jako agent. Jorge Messi zemřel po dlouhé nemoci ve věku 68 let.
0: Rádio Jihlava.
2: 101.1 FM.
0: Jsme tady s vámi.
3: I v neděli po 15. hodině s vámi Milan Krobot na rádiu Jihlava. No a za malou chvíli opět tipy pro vás, kam dnes vyrazit a kde si tak užít den. Počkejte si na to, do té doby další hity pro vaši lepší náladu.
0: 101.1 FM, rádio Jihlava, vaše jednička s českým...

Na Rádiu Jihlava už teď pro vás taky pár tipů na dnešní den, kam vyrazit a kde si tak užít. No a vyrazit můžete na komentovanou procházku Jihlavou ve verších staletí a přímo s Trubadurem. Tahle akce startuje od Turistického informačního centra od 18 hodin. Vy, co byste chtěli vyrazit dnes na divadelní představení, tak divadlo Koráb a Sindibádova dobrodružství, to vás dnes čeká od 17 hodin na adrese Hluboká 7 tady u nás v Jihlavě. No a vyrazit můžete stále do Jihlavy.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mladý muž stojí u otevřených dveří. Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery, ale je to jenom formalita. No dovolte, steká se budoucí tchán. Kdo vám to řekl, že je to jen formalita? No, její gynekolog.

0: Ve vysílání Rádia Jihlava za malou chvíli zamíříme pohledem sem k nám do kraje, no a podíváme se do Žďáru nad Sázavou. Tam totiž plánují další trhy. Kdy a kde, tak více o tom za malou chvíli. Do té doby další hity.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Hradu Jihlava už teď míříme taky pohledem sem k nám do krajinu a zavítáme pohledem do Žďáru nad Sázavou. Ve čtvrtek 20. srpna ožije náměstí Republiky pestrou nabídkou stánků. Návštěvníci se totiž mohou těšit na keramické i porcelánové výrobky, bytový textil, vonavé koření, sladké dobroty, proutěné i dřevěné zboží, módní kousky a originální dekorace. Chybět nebude ani možnost dopřát si něco dobrého k snědku či pití, no a pamatováno bude také na čtyřnohé parťáky. Tak si užijte tyhle trhy, které vyvrcholí koncem prázdnin v srpnu 20. srpna ve Žďáře nad Sázavou. My posíláme další hity nejen do Žďáru, no a užívejte nedělní odpoledne ve společnosti Rádia Jihlava.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

ten. Se vpím a tuším, že musím ven skrz hloubku ran.

0: vesmíru teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Samé hity i ty z mládí. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Řízení od 17 let si v Česku získává stále větší oblibu. Od zavedení systému L17 na začátku roku 2024 získalo řidičské oprávnění skupiny B v tomto režimu téměř 72 500 lidí. V posledních měsících navíc podíl 17-letých řidičů mezi novými držiteli oprávnění překročil 30%.
0: Jihlava aktuálně.
1: Zítra začne první etapa opravy Žižkovy ulice. Přibližně na 2 týdny bude uzavřen úsek od čerpací stanice Ono okolo Hřbitova a Krystalu až ke krajskému úřadu kraje Vysočina. Uzavírka bude platit pro veškerou dopravu, včetně dopravní obsluhy. Dron včera vnikl z Rumunska do bulharského vzdušného prostoru a explodoval poblíž plynovodu. Bezpilotní letoun podle bulharského premiéra Rumena Radeva nesl velké množství výbušnin. Bulharské ministerstvo obrany později oznámilo, že zařízení bylo nejspíš ukrajinské. Kyjev přislíbil prošetření incidentu.
0: Sport.
1: Tyčkařka Nicole Krutilová je juniorskou mistryní světa. V USA vyhrála výkonem 445 cm. Navázala tak na 8 let staré zlato Amálie Švábíkové z mistrovství světa juniorů v Tampere. Bronz přidal desetibojař Adam Juliš, jenž si ziskem 7877 bodů vylepšil osobní rekord.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Je krátce po 16. hodině, Milan Krobot ve vysílání Rádia Jihlava stále s vámi. No a za malou chvíli opět pohledeme za sportem a podíváme se za fotbalisty FC Vysočina. Do té doby další hity.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.

Vysočce, Vysočina. Ty čeká čtvrté kolo, a to v sobotu 15. srpna, kdy se utkají s týmem SK Hanácká Slavia Kroměříž. Fotbalista FC Vysočiny vyrazí hostovat do Kroměříže a začátek toho sobotního utkání bude úderem 18. hodiny. My budeme samozřejmě držet palce a fandit společně s vámi, no a vy, co máte v plánu na tento zápas vyrazit, tak si to užijte.

fontána, to bude na pořád, tak jako láska.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se cestující kapitána lodi. Prosím vás, proč tamhle ten chlápek na tom ostrově na nás pořád tak mává?
2: To nevím, ale vždycky, když plujeme kolem, tak se takhle raduje.

0: Na vysílání Rádia Jihlava už za malou chvíli vyrazíme pohledem sem k nám do kraje, no a podíváme se do Pelhřimova. I tam vás čekají totiž dopravní uzavírky. Jaké? Tak více o tom za malou chvíli.
1: Rádio Jihlava.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

Rádiu Jihlava už teď míříme taky pohledem sem k nám do krajinu a míříme do Pelhřimova. Tam vás totiž čeká úplná uzavírka ulice Boženy Němcové. Mimochodem, tahle uzavírka je prodloužena do 11. srpna. Důležitá informace je pro všechny Pelhřimováky, že z technických a realizačních důvodů dochází právě k prodloužení termínu úplné uzavírky. Uzavírka souvisí se stavebními pracemi na napojení kanalizace a vodovodu na inženýrské sítě pro připravovaný bytový komplex, který se u nás v Pelhřimově chystá. Dávejte tedy na to pozor, mimochodem 11. srpna je naplánováno asfaltování, no a po jeho dokončení bude ulice znovu otevřena pro běžný provoz. Tak dbejte pokynů objízdných tras a hlavně pevné nervy za volant. Zdravíme do Pelhřimova.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Pěkný den. Trestat za nejzávažnější zločiny by mělo být možné i děti už od 13 let věku. Ukázal to průzkum, podle kterého hned 84% dotázaných souhlasí se snížením věkové hranice trestní odpovědnosti pachatelů ze současných 15 na 13 let, ale jen u závažných trestných činů, nikoli paušálně. Dávají tak za pravdu návrhu, který chce prosadit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
1: Jihlava aktuálně.
2: Modré zóny v Jihlavě už fungují v několika částech města a další lokality čekají změny, zatímco někteří obyvatelé regulovaných oblastí říkají, že po zavedení pravidel s nás zaparkují u svého domu. Lidé z velkých sídlišť upozorňují, že problém s nedostatkem míst může zůstat. Další rozšíření město chystá například na Královském Vršku. V Paříži začal od včerejška platit zákaz jízdy na elektrických koloběžkách bez helmy a reflexních prvků. Nová pravidla, která ve francouzské metropoli a přilehlých předměstích vstoupila v platnost už v pátek, město zavedlo po výrazném nárůstu nehod. Platí rovněž pro segveje a hoverboardy, které se podle pařížské policie těší čím dál větší popularitě.
1: Sport.
2: Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezony byl vyhlášen Tomáš Satoranský, 34-letý rozehrávač, který opustil po 4 letech Barcelonu a pro nový ročník posílil Hapoel Tel Aviv. Se vrátil na trůn po 3 letech a 9. triumfem v anketě si upevnil pozici nejúspěšnějšího hráče historie.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Je krátce po 17. hodině, hezké nedělní odpoledne, přeje Milan Krobot ve vysílání Rádia Jihlava, no a zamíříme sem k nám do Jihlavy. Rozsáhlá rekonstrukce krytého bazénu Evžena Rošického vstoupila do závěrečné fáze. Více o tom za malou chvíli.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe,

0: odpověď skrytá.
1: Na Rádiu Jihlava už teď míříme pohledem taky sem k nám do Jihlavy, sledujeme za vás dění. No a po více než roce se do bazénu Evžena Rošického vrací voda. Rekonstrukce je ve

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podívej, to je ale velký hřib. A kde ho vidíš? No tamhle, nad Temelínem.

0: Platíte rádio Jihlava, hrajeme vám hit za hitem, hezké nedělní odpoledne, no a za malou chvíli zavítáme taky pohledem sem k nám do kraje a podíváme se do Havlíčkova Brodu. Jak to tam vypadá se stavbou mostu a kdyby měl být dokončen, tak více o tom za malou chvíli.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Na Rádiu Jihlava už teď míříme taky pohledem sem k nám do kraje, no a podíváme se do Havlíčkova Brodu. Tam totiž probíhá v plném proudu stavba nového mostu. Mimochodem celkové náklady stavby dosahují 158 milionů korun bez DPH. No a pokud půjde vše podle plánu, tak a bude příznivé počasí, tak se po novém mostě v Havlíčkovém Brodě budete moci projet už v příštím roce. Tak držme palce, ať to všechno dobře dopadne, zdravíme nejen do Havlíčkova Brodu a posíláme další hity.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěknou neděli. Částečné zatmění slunce doprovázené speciálním programem a odborným výkladem bude možné ve středu večer pozorovat na řadě míst po celé zemi. Mimořádný vesmírný jev mohou zájemci sledovat nejen na hvězdárnách a v planetáriích, ale třeba i na letišti nebo na terase ještěckého vysílače. Odborníci upozorňují, že při pozorování slunce je třeba si chránit oči speciálními brýlemi či filtry.
0: Jihlava aktuálně.
1: Také dnes vás v jihlavském podzemí čeká interaktivní dobrodružství inspirované dobou 30leté války. Během přibližně 45 minut budou malí i velcí návštěvníci odhalovat stopy minulosti, plnit úkoly a společně rozkrývat tajemství ukrytá hluboko pod městem. Prohlídky začínají v 17, 18, 19 a ve 20 hodin. Doporučený věk dětí je od 8 let a děti se mohou zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby. Japonští představitelé v Nagasaki, které si dnes připomíná 81. výročí svržení americké atomové bomby, varovali jaderné velmoci a státy spoléhající se na jaderné odstrašení před vyšším rizikem války s použitím jaderných zbraní. Současně vyjádřili odhodlání zabránit tomu, aby se podobná tragédie kdykoliv v budoucnu opakovala.
0: Sport.
1: Týden po životním pátém místě obsadil plochodrážní jezdec Jan Kvěch v další Grand Prix 11. místo. Z pozice náhradníka zasáhl v Rize v seriálu Mistrovství světa do 7. závodu za sebou, ale vylepšit průběžnou 13. pozici v celkové kvalifikaci se mu nepodařilo.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Rádio Jihlava odstartoval nedělní podvečer, je po 18. hodině, Milan Krobot stále s vámi, no a na Vysočině pokračuje výstavba 4 obchvatů. O jaké půjde, tak více o tom za malou chvíli, do té doby Daluši, ty tak si užijte nedělní podvečer.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádiu Jihlava už teď míříme taky pohledem sem k nám do kraje. Kraj Vysočina totiž intenzivně pokračuje ve výstavbě 4 silničních obchvatů, které jsou součástí dopravní infrastruktury pro připravovanou dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Na stavbách obchvatů Zašovic, také Brtnice, Slavětic a Velkého Meziříčí nyní probíhají intenzivní zemní práce i budování mostních konstrukcí. Všechny stavby pokračují podle schváleného harmonogramu. Tyhle 4 obchvaty patří mezi klíčové dopravní stavby, které mají zajistit bezpečnější a plynulejší dopravu v regionu i připravit silniční síť na zvýšené zatížení související s výstavbou nových jaderných bloků v Dukovanech. Tak držme palce, ať to všechno dobře dopadne, no a z Rádia Jihlava posíláme další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotiky? Ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz

0: Hezký nedělní podvečer, jste s rádiem Jihlava, no a my už zavítáme taky pohledem sem k nám do kraje a podíváme se do větrného Jeníkova. Co se tam děje, tak více o tom za malou chvíli, do té doby další hity.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Na rádiu Jihlava už teď míříme taky pohledem sem k nám do krajinu a podíváme se do větrného Jeníkova. Tam totiž pracují na studii obnovy části zámku, ve kterém sídlí i obecní úřad. Z prostor levého křídla chce mít totiž kulturní sál, který obci chybí. Hrubý odhad nákladu je 20 milionů korun. Tak my držíme palce, ať tenhle plán rozhodně vyjde. Zdravíme nejen do větrného Jeníkova a přejeme tam hezký nedělní podvečer ve společnosti Rádia Jihlava.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Yeah.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zase střílejí do lidí, naštěstí v cizích krajích. U nás všechno je v pořádku, chlapi v hospodě, děti si hrají. A tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen, zaplaťte za popravu. Ale táto, za jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme po smrti,

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím

už dávno není to v pořádku. Láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čeká.

0: Du. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Povídá pan Novák. Akvárium, to je moje. To si sednu a vydržím se koukat na rybičky i 5 hodin. Počkej, co tomu říká manželka? Nic, do toho, co dělám v práci, nic není.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotyky? No, ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolili záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolili ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už jsem vám povídal ten vtip o tom nahluchlým, jak přišel k ušaři. A ten ušař mu povídá, pijete?
2: No a ten dotyčný povídá, a co máte dobrýho, pane doktore? To už jste mi povídal.
1: Já to neznám.
2: No tak.
1: Jsem to zapomněl možná, víte, ale já vám chtěl říct jiné. Já se vám chtěl říct, jak taky ten ušař povídá, pijete?
2: Jo.
1: A ten pacient na to, no tak já si přihnu rád, pane doktore. A ten odborník povídá, tak nepijte a budete slyšet.
2: Jo.
1: A ten pacient povídá, to se na to vykašlu, pane doktore, máš to, co piju, je daleko lepší, než to, co bych mohl slyšet.
2: Mně se tady zdá přinejmenším nevkusný dělat si legraci z nedoslýchavých. Zejména, když vy sám jste hluchej.
1: Jak, prosím?
2: Jak ta bílá kopřiva, hluchavka.
1: To je nevkusný tohle, to je nevkusný. Já na tom nejsem náhodou tak nejhůř. Připouštím, že můj sluch není prvotřídní kvality, ale furt ještě slyším něco, co chci. Já jsem byl tuhle zrovna taky u ušaře, tedy a narvaná čekárna, otevřeli se dveře ordinace a sestra povídá další, prosím. Já vletěl do dveří a ona povídá, pardon, jste na řadě? Já povídám, ne, sestro, nejsem, ale jsem jediný, který vás slyšel.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergot, tolik prádla přece zase nemáme. A pak jsem ho našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
2: Já ho znám jenom od oka.
1: Jo, tak, jako od vidění.
2: Ne, od oka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na oko.
1: Jo, na oko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo. No. Ale to jste nemuseli.
2: Ne.
1: Já jsem to věděla. Tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
2: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
1: No, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
2: No, tak tu tam má pořád, víte.
1: Jo,
2: no.
1: A nemohl byste mi ji přinést domů, abych měla všechny Frantovy věci pohromadě. Víte?
2: Spolehněte
1: Děkuju,
2: se.
1: No.
2: No a právě proto jsem taky tady. Já to nerad říkám, ale on Franta v tom boku prohrál, paninko, úplně všechno, všetřičko, a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
1: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
2: Asi takhle, paninko, jo. Aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
1: A co s ní jako budete dělat?
2: To ještě není všechno, já jsem si to sepsal, abych na nic nezapomněl, takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
1: Jo, on prohrál i nějaký cihly.
2: Ale ne, auto.
1: Cože?
2: Auto.
1: Auto?
2: No.
1: Auto?
2: Ano.
1: No to já snad nepřežiju.
2: No tak tím by se to velice usnadnilo.
3: Já se omlouvám, jestli jdu o pozdě, jo, ale...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Náš tatínek, na rozdíl ode mě, maminka taky nepila, nekouřila, pochopitelně, tenkrát to nebylo ve zvyku. Nebo tajně, že ženský kouřili ve stodole, pak byly požáry tenkrát. Požáry. Ale tatínek náš naznačil jemně mamince, že to je jeho den. Den sovy. Tatínek řekl, andělko, dej mi něco malinkýho k večeři, já jdu k Johanovi, jemu to nějak špatně kape. Maminka neřekla půl slova. A když se tatínek vracel, tatínek se vracel velice brzo, pač se to pak nějak rozkapalo tam, nebo co. No to, tak maminka ho zahlídla a šla mu z cesty, protože věděla, že když je chlapic, no to je nemá žádný smysl s ním jíst nějaký psychologický testy. No. Na stejnek byl velice snadno identifikovatelný i v meze. On šel takhle. Tvrdý jako veka. A maminka dala příkazy. Řekla rychle. Laďa mu bude otevřít. Mařík, ty odestel v kuchyni, pač to nestavu teď s maminkou spávat nesmí. To by nás bylo čít dál víc. Řekla, a Laďa, až ho přivede, tak ho mírně podrazí, lida mu sundá boty a Mařka ho přijdu si duchnou a pak přijdu já. Já jsem tatínkovi otevřel dveře, ne, že by to neuměl, on nám jednou do kuchyně přišel s futrama. Takhle tam přišel junák, ty ponkajzni už byly uvolněny nějaký. A tak jsem otevřel, tatínek řekl, hodnej, dostaneš školu, já jsem měl 7 bicyklů slíbených za první. Ano. No a uvedl jsem tatínka do kuchyně, tam si ho mírně podrazil, tatínek spad na posteli, tam musím dávala boty, Mařka ho dusila. Aha. Tatínek, co to je za hru, co to se mnou děti provádíte, tohle. A můj tatínek byl vášnivý zpěvák. Ten by tě miloval nade všecko. Co? Tatínek dovedl na člověku ocenit nejvíc hlas, když krásně zpíval. A tatínek byl ještě jakový organizátor. On nás viděl víc pohromadě, tak nám rozdával hlasy hned. A s jednou, i 12. hlas jsem jednou obdržel. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a tak dál. A tatínek řekl, první, druhý, třetí, čtvrtý, hej, Sobotěnka! A zhebnul. A to, že přestal zpívat, bylo znamení pro maminku. Ta přišla, podívala se, je správně zakrytej, protože se byl picnutej a byl to tatínek a byl to živitel. A nechala si to oproti míženě na ráno. Ono už stačilo, že tatínek zjistil, že se probudil v kuchyni, tak hned věděl, o co běží. Nasadil takový probrovinilej výraz, jak věrný džurbas. A po mamince, která už kmitala kolem plotny, tak koukal a maminka jakože vzduch. Ale to jí vůbec nebránilo, aby tatínkovi nedala do velkého hrnku na kafe, ten vývar ho vězit, paž takhle se mohli picnout ten krát chlapí jenom ze soboty na neděli, paž v sobotu se ještě dělalo, že jo? Tak jsme měli vždycky hovězí polívku, dala mu malou lžičku, paž oproti mý ženě měla představivost. Dovedla si představit, tak tatínek tam má po včerejšku poleptaný ty trubky všechno. Tatínek nabíral pěkně a sekal, až to stíčelo, ale porád tu maminku sledoval tím pohledem. Pochopitelně, když to bylo v letě a měli jsme bramborovku, tak maminka kvůli tomu, že tatínek se picnul, běžela koupit 4 kg hovězí. To maminka normálně spařila, petržel a osolila.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh,

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Chuj, to mě to dneska prohnalo, pane. Snídám, pijou hlavu, mám v kalupu, doháním plán, hltám rychlenou zeleninu, pádím prospěšninu, honím se za každou sukní, prchám do rychločistírny a pak, poněvadž obyčejně v něčem lítám, div nevyletím z kůže. Ale pozor, nenaříkám, nekňourám. Navzdory všem alkoholikům já se opájím tempem doby. Já neudělám ani grok pomalu. Zbožňuji rychlost, zbožňuji kvalt a proto nade vše miluji závratný pohled na jezdce, který má na krku 50, kapse 5, 10 prostějovských 60 k sobě a pálí to 100 do tabule. Okres Prievidza vám děkuje za bezpečnou jazdu. Ano, přátelé, žije se čím dál rychleji. Za 2 hodiny jste v Moskvě, za 2 dny na měsíci a za 2 měsíce vám obnova podrazí boty. Všude se přemýšlí, která usnadnit listu závod s časem. Pohleďme na elektrické dráhy, to mrkáme na drát. Již nyní se řídí po boulevardech soupravy rychlosti až 15,37 km v hodině. Zítra to vyletí na 15,39 km. A pozítří samo pomyšlení nás leká. Pozítří si pasažeři vyšlapou, co vyšlapou. Vyběhají. Tramvajovou přepravu bez průvodčích, bez stanic, bez řidičů i bez cestujících. I kladka bude vypadávat automaticky každých 5 minut. A v přeplněné tramvaj se budeme drcat jenom na znamení. Jaké výhody přináší automobil? Zeptejte se pana Bakulajdra. Sotva mu vystavil řidičský průkaz, šlápnul na to a hned pár kroků za advokátní poradnou proti Kovošrotu naboural do dopravního inspektorátu kousek od nemocnice, kam měl navštívit švagra po výbrusu. Zkrátka nemít auto, co pak by všechny tyhle ty další náležitosti vyřídil takhle jedním brzem? I na záchytku to stihnul. Rozkvět motorismu je vůbec přímo frapantní. A mimo pražský automobilista, když přijede do Prahy, nemít na ulicích namalované ty šipky, tak neví, kam má narazit. Doba je technika, technika je pohyb. Se vším se hýbá. I zdi budou pohyblivé. 3x za den si představíte bytovou jednotku podle svýho vkusu. To přijde chlapeček od sousedu a řekne: pane Trucna, půjčte nám 2 příčky. Tatínek si chce v klidu přečíst Saganovo.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: ti dám.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Další můj blízký příbuzný, kterého celkem dobře znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se taky nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů. Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10x chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičku obdivuji, jako

má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pojďte pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
2: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
1: Je tak, ale náhodou já už vás dneska jednou viděl.
2: Neříkejte.
1: No jo, ale vy jste to nebyl.
2: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
1: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
2: No jo, já vám taky necítím nohy.
1: Jo, co říkáte?
2: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
1: A máte nějakou rýmu, nebo co?
2: Ale ne, myslím jako, že mě bolej nohy.
1: To je jako, že bolej, aha, takhle,
2: jo,
1: no
2: jo.
1: No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance.
2: Jo, v poradní kance.
1: Poradní kance a jiná na kopci, no.
2: Nahoře, no jo. A co pak? Snad jste nepotřeboval advokáta.
1: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
2: No a co bych měl vědět?
1: No jo, jsem přece to v rozvodovodu.
2: Vy jste v rozvodu.
1: V rozvodovodu vím, no
2: jo. Tak to já ani nevím.
1: No jo.
2: No jo.
1: A víte s kým? S mojí manželkou.
2: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
1: Rozvádím, no jo. Od stolu i od toho, od kanapy.
2: Myslíte, jako od stolu a od lože?
1: Od jaký od lože?
2: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
1: Je to od lože, no jo, no tak jo. My máme doma i kanapé, víte.
2: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
1: No z manželčiny, to víte z mý, ne. No. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
2: No jo, no jo, no jo.
1: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
2: Jo.
1: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
2: No jo, no jo. A co to jako znamená?
1: Co?
2: Co jako znamená to čínský přísloví?
1: Jo, tak to je, no to kdo jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo?
2: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
1: No něco takového to bude asi, že jo?
2: No,
1: co jiného by to mělo být, že
2: no, jo? Tak vy se rozvádíte, no, to je ale novina, pane Carbo. No, a to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
1: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíjet,
2: no,
1: že
2: jo?
1: Ale to už se nedalo vydržet,
2: prosím, víte. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
1: Mně, jo.
2: Mezi váma nehraje.
1: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
2: no,
1: taky.
2: No,
1: když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
2: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
1: Já, že jsem si vzal, no, proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
2: No. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
1: No jo, lidi, prosím vás, lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
2: Vaše manželka žádlí?
1: Žádlí, no představte si žádlí.
2: Děte? No. A to žádlí jako bezdůvodně?
1: Co?
2: Jestli žádlí bezdůvodně.
1: Bezdůvodně?
2: Jo.
1: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
2: No, tak podívejte se, pane Sadbo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
1: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
2: Jo.
1: Vášnivě jsem políbil. No. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
2: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
2: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
1: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
2: A na co si stěžuje? Vaši...
1: Furt si na něco stěžuje.
2: Děte.
1: Pořád, no. Pořád.
2: A na co například?
1: No co já vím, že nemá co na sebe a samý takovýhle.
2: Děte.
1: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
2: Podívejte se, pane Carbov, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
1: Na jeri, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v falkronu 10 Hennessy.
2: Prosím vás, 10 Hennessy.
1: Na uklidnění jsem si musel 10 Hennessy. Tady vidíte, co mi ta ženská taky stojí peněz.
2: A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
1: No, ale chce na mě pořád jen peníze.
2: Peníze?
1: Peníze, peníze, nic než peníze.
2: Jděte.
1: Může peněz na mě chce pořád.
2: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
1: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal, že jo?
2: Vidíte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
1: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
2: Vaše paní... Po hospoda?
1: Po celý noc z jedné hospody do druhý.
2: Děte.
1: No jo.
2: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
1: Ale ne, ona mě hledá.
2: Dívejte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
1: U mě, jo?
2: Já?
1: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takového vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
2: Ale no tak,
1: já vám to
2: pane
1: vůbec
2: Carbo,
1: vyprávím.
2: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet. Ne?
1: No, tak co má já? Udělal jsem je, má je, tak co? No,
2: no dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
1: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
2: No.
1: Já za to nechci vůbec nic.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: S cestovatelskými výpravami Járy Cimrmana souvisí i jeden z jeho epochálních projektů, který se stal přímým předchůdcem dnešního internetu. Na svou poslední cestu do Afriky v roce 1910 se Cimrman dostal s cirkusem Continental. Na jeho šturné pohabeši byl pro svou znalost tamního amharského jazyka najat jako konferenciér. Už při prvním vystoupení v Addis Abebě stihla cirkus pohroma. Během přestávky v programu neodolala zvířata, tak říkajíc, volání divočiny, vyvalila mříže klecí a rozprchla se. Ožebračený majitel cirkusu soubor rozpustil a nepotřebný stan levně prodal prvnímu zájemci. Tím byl Jára Cimrman. Po návratu do Prahy postavil zakoupení stan na Letné a proměnil ho v proslulé Cimrmanovo informační šapito. V něm bylo zaměstnáno 12 středoškolských profesorů ve výslužbě, kteří telefonicky zodpovídali dotazy ze svých oborů. Uprostřed manéže seděla telefonistka, která podle druhu dotazu přivolávala k aparátu jednotlivé emeritní profesory. Profesor chemie Emil Hodač ve svých pamětech vzpomíná. Šéf kanceláře doktor Cimrman byl s naší prací spokojen. Jen profesor Weber ho popuzoval, neboť mírně zadrhával a do telefonu se hlásil www.weber. A profesor Schuster ho přiváděl k zoufalství, neboť ve všech svých výkladech operoval s myší polní. Son africký byl těžký jako 30 000 myší. Lasička byla 1,5x rychlejší než myš. A truskuny lesní páchl 4x pronikavěji než trus myší. Tázala se ho jedna dáma, jak jedovatá je muchomurka zelená. Odpověď profesora Schustera byla neuvěřitelně názorná. Hlavní jed muchomurky zelené, takzvaný amanitin, je tak prudce jedovatý, že množství, které bychom nabrali na špičku nože, usmrtilo by 100 000 myší, které seřazeny za sebou utvořily by řadu 18 km dlouhou, podle níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem. Vzpomínka profesora Hodače je prvním svědectvím o využití myši jako operátoru v počítačové technice. V chladném podzimu roku 1914 napadli Cimrmanův informační systém viry. Zavirováním 3 profesorů a jejich odchodem do domácího ošetřování přišel pak Cimrman o všechna data z oblasti biologie, železniční dopravy a zemědělství. Je už jen drobným detailem, že k oblíbeným svačinám v Cimrmanově stanu patřil zavináč.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, pojďme do praxe. Když potkáme otylého člověka, jak mu řekneme?
2: A zdar tlustěchu.
1: Ne, to je právě, ho urazíš.
2: Tak tě Bůh buřte.
1: Ne.
2: Špekoune.
1: Ne.
2: Tak španělské by nám nerozuměl. Doň vepřoň. Nebo takový shakespearovský příměr krásný. Otylo. Pane, vy jste ale pěkné otylo.
1: Podívejte se, jak se krásně dá říct o někom třeba. Je po neboštíku vepři syn.
2: To je hezká nadávka, taková staročeská.
1: Ano.
2: Pane, vy jste po neboštíku vepři syn. A paní, vy jste po neboštíku svině dcera.

0: Tak ne. Řekne, pane, vy máte na hlavě dálnici. A ty, co mají tu přihazovačku, tak mají dálniční obchvat. To jsem slyšel někde v rádiu.
1: To není ono. Ještě.
0: To ještě není ono. To už nevím teda.
2: Podívejte se, jak libozvučně zní, třeba když o někom řeknete, má čelo až na lopatky.
0: To je hezky, no. Některý i níž.
1: U některých se to vepředu až propojí, že jo?
0: U některých se to i vymění.
2: Můžeme o takovém člověku říci třeba, na tobě veš nezabloudí.
0: To je hezký příměr, nebo na velkým gruntě malá úroda.
2: Ano.
0: To je ze zemědělství. O někom se to dá říct i vo vnitřku hlavy.
2: Pokud potkáte, přátelé, samozřejmě v globálu.
0: Nebo v jiném obchodě, jak určitě dneska je jedno.
2: Globál,
0: v Tesku, v Bile.
2: Globál není obchodní dům. Pokud v globálu potkáte krasavce tady typu Alojze, neříkejte mu, že je to z Růdička, ale oznamte mu, že je pěkný naopak.
0: No, to mě neuráží.
2: Prosím.
0: Pěkný naomak. Pani si to zkusila tamhle. A jak byla spokojená.
2: Já jsem říkal pěkný naopak.
0: No, to je něco lepší. No.
2: Nebo můžete říci, vypadl pánu bohu z formy.
0: To mě neuráží, ale jsou ještě lepší příměry.
2: Ano.
0: Dejme tomu třeba, já nevím, pán mu neměl den, když ho dělal.
2: To by pán mu nesměl mít aspoň týden, paž tohle se nedá udělat za den. To je tolik odchylek oproti nákresu normálního člověka, že to nejde takhle rychle.
0: A víte, jak se dá urazit někdo, kdo je jako méně inteligentní?
2: No,
0: žádný obligátní idiot nebo blbče, to už je dneska přežitek. Velmi decentně, třeba o vás by jsem řekl latinsky, že máte na mozku bacillus pitomeus. Ale má takový krásný staročeský příměr. Studoval až pokrk, do hlavy mu nepřišlo. No. Nebo takový ještě hezký, archaický, takový pěkný příměr. Má jazyk po poschodí ve Češi rozum.
2: No tak je.
0: Tady to vypadá na tři patra bez výtahu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak a teď přichází čas na povídku. My bychom měli snad povědět o Vůňkovácích. Vychodíme občas s Jirkou do biografu.
2: Jsou krásný zážitky.
1: Když najdeme lístek, tak jdeme a...
2: To se dá slepit. No a my si vybíráme už mnohé, že bychom chodili v Halabala. My máme dramaturgický plán.
1: Náročného diváka.
2: No,
1: jsme tam dva.
2: Pořád přibíráme členy. No. A teď máme, jednou jsme viděli takový film, který opravdu jako patří do té kategorie nejnáročnějších.
1: A mě skutečně velmi líbil ten film. Říkám upřímně, byl to film Tichý Don. No. A když jste viděli také, tři díly toho byly.
2: My jsme viděli všechny, a několikrát, ale proč? Nám se v tom filmu moc líbilo, jakým způsobem se tam vypořádali s Bělogvardějci. Nesmlouvavě a opravdu
1: tvrdě.
2: A my jsme chtěli, nedovedete si představit, jak my jsme chtěli zasáhnout do toho boje. To nemůžete, to opravdu to nejde,
1: to
2: už je to natočený jednou a...
1: Ale Jirka mohl spíš, ten byl v první řadě.
2: Dobře, ale já jak jsem objevil na plátně, tak to je potom z toho fraška, že? To nejde.
1: Zkrátka jsme nezasáhli v tom filmu a rozhodli jsme se aspoň v povíce vypořádat se jedním z nich.
2: A podařilo se nám to s Igorem Astapovem v povíce, jak jsme přechovávali Bělogvardějce.
1: Jednou, když jsme tak doma seděli v neděli u fazolí, nebylo náhle o čem povídat. Je tu smutno, pravil otec. Já si domov představuji veselější. Tak si kup švihadlo, ty kašpáry. Pronesl zvolna Bělogvardějec Igor Astapov, kterého od roku 1917 naše rodina ilegálně ukrývá. Nemluví se svým ochráncem nějak hrubě, Igore, napomenula Astapova matka. Zatímco bledý otec se krčil v koutku, očekává je bytí. Co je divnýho na slově kašpár, podívej se Astapov. A jestli vám přikážím, můžu se jít udat. Nechoď na komisařství, prevazcha dítělstvo. Zapřísáhal Astapova otec, který doufal, že se situace obrátí a Igor opět nabíde svých pozemků za Urale. A tak to šlo den ze dne. Astapov si troufal víc a víc a častěji nám poroučel. Přestával být radostí a nadějí rodiny. Od té doby, co přestrojen za mladého konsomolce přizabil při kuličkách skleněnkou několik dětí, nesměl ani ven. Toto hůře bylo doma. Igor nás přímo terorizoval. Jeho vrtoky nabývaly obludných rozměrů. Mnohdy nás ani nepouštěl domů, volaje z oken, že chce užít samoty a stepního ticha. Jindy prorazil střechu, aby viděl před spaním nebe a počítal hvězdy tak hlasitě, že lidé ze sousedství žádali telefonicky otce, aby šel spát a vypnul konečně moskevský rozhlas. Bylo jasné, že se Astapova musíme zbavit. Buď ho zabít, což nám asi nedovolí, nebo stí vyštvat z domu. Nejprve jsme se pokusili o vraždu. Matka nasypala do polévky dvě hrsti u trejchu. Na pětě jsme čekali, kdy Igor padne. Ale syn Ukrajiny si pochvaloval, že má polévka konečně správný říz. A vyptával se, cože je to za tatarské koření, které tak příjemně šimrá v břiše. Museli jsme přemýšlet o účinnějším způsobu vraždy. Padl návrh nechat Astapova zápasit se slonem, ale nebyli jsme si jisti, zda by tento potomek Ilí Muromce nevyhrál. To chce časovanou pumu, pravil děd anarchista, starý atentátní. Jeho špíchou byl jakýsi trapný konflikt s Habsburkem v Sarajevu. Pravda, ale kde jde? Vytával se otec. Stačí říct, pravil dědeček, zrovna tu mám jednu volnou. Výborně, jsem s ní, volala maminka. Kde je? Sedíš na ní, opáčo dědeček. Matka se skočila z uhláku jako ušknutá hada. K výbuchu dojde, pokračoval rodinný pyrotechnik. Neselželi pekelný stroj zítra o polednách. teď je třeba zvolit velitele atentátu. Vzhledem ke zkušenostem jsem to já. Děkuji vám za mě. Je tu však jeden háček, jak dostat Astapova na uhlách. Budeme se s ním jako přátelsky strkat, až ho povalíme na přebytek pumy. Druhého dne kolem 11. rozhodl otec. Začneme strkandu, ať to máme za sebou. A můžeme si ještě před obědem odáchnout. Začali jsme se strkat. Kolem uhláku bylo stále těsno. Nejčastěji seděl na půjně otec, zatímco Astapov stál svěží v rohu kuchyně a odrážel nás jako míčky. Blížila se 12. Neměl bys přiložit, Astapove, snažil se o úspěch své akce dědeček. Blázní, v srpnu. Podivil se Igor a rýpnutím posadil dědu na uhlák. Uvnitř něco cvaklo. Puma pracuje, volal dědeček. Zbývá 15 vteřin. Vyběhli jsme z kuchyně. Nic nechápající Astapov stál uprostřed místnosti a podezíravě pozoroval dědu, jemuž dřevěná noha nedovolovala opustit nebezpečné pásmo. Ozval se výbuch. Děda vylétl půl metru do vzduchu, kde se trval asi 20 vteřin. Pak opět tvrdě dopadl na uhlák. Exploze vrcholila. Je konec, říkali jsme si za dveřmi a v duchu jsme se loučili s dědou. Pekelný stroj zavil po třetí. Astapovi třeštil oči. Výbuch totiž uvolnil dědovu dřevěnou nohu a ta v ruce plachtí vzduchem nesmlouvavě udeřila stuhlého Igora přes stýl. Bělogvardějec spadl k zemi bez známky života. Atentátník s námahou ale pyšně povstal. Pak otevřel dveře a pravil. Dílo je připraveno k odevzdání. Nahnul se nad Astapova se snovy. Vidíš, menševiku. Dějiny jsou spravedlivé. Auroře si unikl, protéza tě skolila.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech. Hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hambu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček Balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spable s Hurvínkem. Tatínek se snažil strýčka Balóna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma, vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balónem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemá rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně. Tento návrh jsme přijali po kratším šoku s bouřlivým nadšením. Poděkovali jsme velmi staré babičce a odnesli ji spát. Babička si ještě chvíli četla v Pražských listech a pak se revolučním veršem na rtech usnula. V tichosti jsme její inzerát spálili a začali přemýšlet nad novým. Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big B, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balón navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry,